chcela by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

tvoje moči cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí.

0: ukáže mi, jak sa vie zahryznúť do problému, zahryznúť do problému.
1: Všetci sme už boli svedkami toho, čo dokáže taký zub času. Hlodá a hlodá a hlodá a hlodá. Neobstoja pred ním ani múry, ani pevnosti, ani sfingy, ani pyramídy, proste nič.
0: Nič?
1: Nič.
0: Fakt nič?
1: Nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič, nič.
0: Tak na čo potom pracovať?